0: Počúvate Sky Rádio.
1: Život plne dá, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

ale zima už se plíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.